nejsou vůbec snadný. Klesají, stoupají s pohledem. Tak tady leží.

0: trial. Trial. Trial. Trial.
1: Mělo to sný aněl, šípo mi dává znamenie.
0: Trial.
1: Vypršal náš čas, už musím jíst. Nasled do krajiny těl, kde je všetko zmenené.
0: Trial.
1: Každou noc

0: Bye. Trial.
1: A příčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
0: Trial.
1: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách.
0: Trial.
1: Se slzou na líčku, hledíme na sebe.
0: Trial.
1: Buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.

řekl si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední.

0: trial.
1: Snad uvěříš, nejhorší trial je zůstat sám. Tolik snů, pak tolik dnů, jdou za tebou, dokola s tou otázkou.
0: Trial.
1: Proč

0: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
1: Trial.
0: A nakonec toho strašně lituje.
2: Stýská se mi stýská.

0: práva.
1: Matky dál vychovávaj někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá

0: pure můj stojak je.
1: Trial.
0: Ej, mi také milo. Viera ole, ole, ajnoka.
1: Trial.
0: Ej, kalule minu, paljo a jak sa vám.
1: Trial. Try.

0: trial. Trial.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
0: Trial.
1: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

zkrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

tu jsem. A stojím tu zas a žiju svůj sen, co směl jsem žít. A ty mě znáš a víš, že jiný už nebudu, co mám rád. Chci být, co mám rád.

0: trial.
1: Patříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně
0: trial.
1: Sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Patříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen bojáci. Přijeli v hranatých železných maringotkách. Se slzou na líčku hledíme na sebe. Buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.

asi brátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: trial. Trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu,
0: trial.
1: Vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád. A

Já chtěl bych jen žít z tvých polipků, svou láskou ti vzát, být princem tvých snů. Já chtěl bych jen žít, jsem dost naivní, z tvých polipků.

0: Čau.
1: Mí milence, matky dál vychovávaj, někdy zbytečně, mladí šílence, to se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe, a pak chraňte naše duše, často zaznívá, to ne.

skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe. Buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.

0: bál.
1: Zdrž se, brátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: trial.
1: Já vím, že mi odpustíš.
0: Trial.
1: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

0: control.
1: Mama sundej kytku z kabátu. Za chvíli nebude k něčemu. Můj kabát a kudlu vem pro tátu.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední.

0: Čau.
1: Bratříčku.
0: Trial.
1: Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
0: Trial.
1: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej. To jsou jen vojáci, přijeli v hranatých, železných maringotkách.
0: Trial.
1: Se slzou na víčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovi.

zkrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej.
0: Trial.
1: Je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry. Tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrý dým. Hraje magneťák.
0: Trial.
1: Holka sedla na tvůj klín. Nevíš ani jak. Nevíš jak.
0: Trial.
1: Roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět.
0: Trial.
1: Jsi prachy na mejdan, byl to hloubej špás. Když jsi v noci vyšel ven, snad se
0: trochu
1: třás, trochu třás.

0: Šál.
1: Jsem šel ven ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat.
0: Šál.
1: Poctivýma rukama, jako správnej chlap. Snad se někdo už klíp jen, že si křivě šláp.
0: Trial.

0: trial.
1: Vrátí ty touhy zborcený, ať pro léta ztracený,
0: trial.
1: Nemusí plakat dál.
0: Trial.

0: čas. Čau.
1: Já cestu zvolil, si po ní si jít. A teď tu jsem a stojím tu zas.
0: Čau.
1: A žiju svůj sen, co směl jsem žít.

Já cestu zvolil si po ní si. A teď tu jsem a stojím tu zas a žiju svůj sen, co směl jsem žít. A ty mě znáš a víš, že jiný už není.

0: drive.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec to strašně lituje.

0: nechám šťastný smích. Když za ruce jdou, ne, já jim nezávidím, jen chtěl bych ti říct, stýská se, stýská.
1: Čau. Trial.
2: Matky dál vychovávaj někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
1: Trial.

0: trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu
0: trial.
1: Tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrej dým, hraje magneťák.
0: Trial.
1: Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.
0: Trial.
1: Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš
0: sám,
1: proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloupej špás. Když jsi v noci vyšel ven, snad se trochu třás, trochu třás.

0: bál. Ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat. Trial.
1: Poctivejma rukama. Jako správnej chlap. Snad se někdo poští jen, že si křivě šláp.

0: dál.
1: Vrátí ty tóny spolcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál. Nemusí plakat dál.

0: smaríkle.
1: Trial.
0: Vím, jak zní z úst krásných žen slůvka kačetem. O, máš je.

Máma, sundej kytku z kabátu. Za chvíli nebude k něčemu. Můj kabát a kudlu vem pro tátu.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na

0: čas.
1: Právě.
0: Já cestu zvolil si po ní sít. A teď tu jsem a stojím tu zas. A žiju

0: trial.
1: Žít je někdy krásný, hlavolam, když se ti zdá, že se potápíš.

0: trial.
1: Já trial. Vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

0: trial.
1: Mí milence, matky dál vychovávaj, někdy zbytečně, mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
0: Trial. Trial. Trial.

0: čau.
1: Já cestu zvolil si po nížcí a teď tu jsem a stojím tu zas a žiju svůj sen, co směl jsem žít.

0: Charles?
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
0: Charles?
1: A nakonec toho strašně lituje.

0: se. Matky dál vychovávaj, někdy zbytečně, mladý šílence. To se pak sebe v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
1: Trial.

0: trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned.
0: Trial.
1: Cigaret je modrý dým, hraje magneťák. Holka
0: trial.
1: Na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Výroky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan,
0: trial.
1: Byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven. Když si v noci vyšel.

0: žalářní hrát. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat. Poctivejma rukama jako správnej chlap.
1: Trial.
0: Snad se někdo už líp jen, že si křivě šláp, křivě šláp.
1: Trial.
0: I když byl někdo k tobě krutej, proč si znovu začal mezi svejma? Tvůj pocit křivdy se pak těžko smejvá, když hledáš vinu vždycky jenom druhej.
1: Wow.